0: Na dźensnišim zjadku Božeho spěča maja zdobo mužojo svoj wulki dźeń a zromantne pučowanje je tradicija, ale mjestem nic jenož za muži cywe svoj besona pučowanje podadža. Monika Gerdesowa je hižo w aprilu při rianym słonecznym wedrze to runia za soraz nowu čaru wuspytała po pokiwie a zromadnie z bučarjom biologie Simanom Šotu. Svoj njedže 8-kilometrski puč zmištruva štaj v njedže 2 hodinu maj. Poskajče rade, dže tobie, a za ľudži, kiš moža so spontánne rozsudžič, to snač samo dženca hišče, než to je.
1: Ľube, vítam, sema na šoutu. Dzień dobry.
2: Dobranie.
1: Ja so veseluna, zromadne pučovanie. Sče za dženca vupytau jenu štěžku, dokova vokovo vulky je dubrały. Čo dla runie tu leženca?
2: Aj, vulka dobra, juno je moje dživo mestno, ja dživam tu na svobodnej vyššej šuli vulka dobrava. A přestatnú kovopuč vulka dobrava jara dere znaju. Ja som tu niče z šulorem išou, ja co razy a teže svojbu a my som jara ľubi. Juno, dokiš budemo vidieť v tých popuču dženca všelijaké kulturné pomniky vulka dobrava a juno, dokiš všetný vulat tý na vokonu krajinu jara rejane.
1: Skrótka prajme, kak so přijedže, kak zajemce si dojedu.
2: Aj to šojne, z kotro smirajem přijedže, do výkedu po najlepijo tu na to, što parkovač, svoje auto, tu tý pučík nimo vedže. Pučík má te znamiško, že je to jen zelené kru, a nimo toho dávaja tež v internete dobré karty pod rund vandervek, kroz Dubrov, jen tu tý karty namaka.
1: Ja dodam, kak smuj můj se dojevoj, můj smuj přijevoj z Budyšina přes Kvačice. A potom za dankunje jo jene super parkvanišče, kde še dost štroma.
2: A tu na to, što je tež na tafleja, na kotrež jen vidí tun vopon vulke Dubrave, a tam jen vidí junu tun litoličbu, cina često cia štoceči, to je so ta veska priniraz naspomniva, jako Dubra, tam cí za te meno Dubnucka, to reka, to je na veska pši, abo v Dubom lesu, potom vidíme ešte tun Dub samo na sebi, to pokaza po takým na tute meno. Vulka Dubrava bi še ena rize serbska veska, a ono štmuka je samo išče v 80-ih letach najleči tu přes 80% Serbov, ale přes industrializaciju, kotra se pon 80-ih posta započava, tež tu přišlo k germanizaciji, ju se potom Margarečina hita, natvariva Adolfa hita, šeleke jame, Vulovo jame, Karolino jame su se pon tu stvorili a přes to přišlo k germanizaciji, přes připočovanje u osebe nimskih dživačarjev.
1: Wyszczy runie nas pomnił duby, przyjdziemy my też, że za nim o mnoich dubów?
2: Haj, koło oko wielkie dubra jest w jarawele lesy. Jedna ciecina, co je gminskie płoniny, je poroszczona z lesom. Tam są te jarawele duby. My pójdziemy najpierw do przyrody, a potem sobie się nauczymy do wieski, to rekatny prini dżil. Koło pucza wiedzie won z wielkie dubra, a potem sobie się nauczymy do wielkie dubra nuc.
1: No da, zapoczynamy. Runje smo nimo gmensko zarjada švoj, a tu je vulka tafla ze kartu, ze geografijske kartu.
2: Tu kopučni netko nije tu zarazvane, ali imam šeleke gastronomijske poskitki, šitko, jo ste, gdje može pšenocovat čovike Dubrave, gdje može nešto pić, nešto ješ, po takim dešovim lačne, abo vodne, može se tu orientovat. Šeželski puč možemo smije vukot, potom dalje do severa, kus pšeznes, potom šinjimo zasa do Vulke Dubrava nuc, tam je potom ta vodava veža, potom idemo dalje, smije Modra Adria, smije Krost, a potom se zase ročimo přes nove sedlišče, přes nedelje Dornišče, ki je Margarečine heče, potom je cel puč ročo hač do juha, tak zvon docmo južne džel Vulke Dubrave, a potom zase ročo přes Mau Dubravu do Vulke Dubrave, na to ešte.
1: Super, máme žnot nitko tú veľkú orientáciu. Bude sa tak der ústieť na tačky. Kotru tačky to sú kýši od nejaké takú cefifola?
2: To by nejaké kus, čorné kus je menované. A on celé roka naštíme sedí a svoj spiu zanese. To je typický ptačk takých lesných alebo vesných končinov.
1: Čeme nimo riadu cele nových moderných tvarenjov, rika Vulka Dubrava so očividne, tež rozpřestrywa a rozče.
2: Aj, ta infrastruktura je tu jara dobra, dwie nakupovanišči, potem likarja, jen ma tu rieznika, dwaj pekaraj, vrajkanišča, kovionu, jen imbis, also to je dere utvorene šulovieza tež, staronu, šitko tu na mestne.
1: A, netko so bliži lesk.
2: To je zvisovací les, kdo se čane tu okolo Vlke Dubrave. Jen ti někdo vidí, že to je prýne dube tu. Ale jen dojte prajč, teďko je dubo zauši, kajž tedy, když se ta les je, abo to sídliště je jméno dostalo, teďko ti aceně je tež tu. Jsou se potom tež v osobě endiarském času kojiny sadžili, tak jsou jen špěšenšnou rostu. A to je jen jara, měšaný les. Přičím jsou tu osoby ty jelinovce, osoby ve veselném boku dominovace.
1: Správně prajné, že je tak vůjky lís, tak blízko vůjky důbravy. Já tiž nebych věděla, abo očakala. A, jo, je na odpočka.
2: Někdy jsme tu čelchovský půjč, jsme čelchov běželi a kde se nalivo tu neskončí a přijde na vůka. Tam jdemo jenom nalivo tež odpočíč a netko dojemo přezlišič. Tu in Štěžken, ko sube ne vidí, městem jsou ty zase nové značky činy, to je raz veselace. Jeli jen treba pomoc, kaž prajne po ně namaka odpovědné karty, ke tu těmi půjče, ke tu těmi koho půjče v internetu.
1: O, tam je něco bude škryčovo, a to jsou tyž, to byš tady větší takaj, když nad nami tam hoka nimo léčeš tady.
2: To bych ho džiju se. Ale to se tu něco ty hromadža, ko voko Vlke Dubrava, abo tež tu podle z Pjato jezora. Nik se nebomo rozpušča a leča, kejč hatam. No, netko jsme tu v lesu, jen tež vidí příroda v otuči. Před nama máme bivý podlesk, kakž jen tu tež vidí ve Vaskovském lesku. A je všelak druhé štome, maja tež již o prýne vopena, Máme tu dube vězo, šiškaté dube to osvěsu, jim si vědě to štíleiche. Máme tu vůjše, máme kojiny vězo, brýze máme, bombuky budeme tež vidět, že tím, že to zvětša ráb. Jenož džila, červený buk, also rot buch jim se. A já, že léke druhé, budeme se dať překvapit.
1: Začíní můj. Das Chevrolet Lado.
2: Ja, sind sie noch tun hier in Jelino zu Kus Bijo Lado, an ich glaube in Chis, da nimmst du ka Eibe. Du so nit du Jilla, so was hat Jelly, Jelly hier tot die Schijo, was sam tot Schijo na Rostwo. Weil du reine Stumm Pommer Rosch, alle mal dobre Trevor. Alle ja jedete, schitko jedete, je noch tun der Pfade nis wiederte. Mehrso wird ich Polo, der Chow ne Haut geht denn nis wiederte, alle war schitko jedete, samote Simischko, in Lukas Gejot.
1: Das ist mehr zwischen der Punge der Rüge in Dubrowe. Das ist nicht zum Schätzen, aber so eine Lissene Putschow an ihr Puddler. Das sind gar nicht mehr so. Du gehst ja auch Industrie oder Mist noch. Das ist eine menschanierische Industrie oder Mist noch Snate. Nee, das ist da keinem Lissen mehr. Litschi war nicht so ein braune Beine.
2: Ich muss noch eine Runde wissen, dass du eine Wörtschku nach Spotschat Kueski, da eine Hei. In der Pony, das ist Jahre des Stummo, das ist von der Jahre der Rätschwe. To říká ty technické, může popočí vidět. Můžeme jsme někdy runě ze Slesa vončišli a dnes se přijíždíme do Vlke Dubrava nuc. A jsme v severnom dželu Vlke Dubrava a tu jste na Vauka. Na kterou se jen ty může vyzo posednit a tu trošku odpočnit. Odpočníš, co říká Valdesru a také odpočníš, co s takým Vaukem můžeme ještě jacere vidět kovo Vlke Dubrava.
1: Přeměňanský půjč, če zase hoče. A před nami je něco vážno vidět.
2: To je voda a věža, ten symbol Vlke Dubrave, která se před runě 100 letami natvarila. Tady je třeba Margarečina hita, více vody, přece více vody, ty špitné vody. A tak jsme natvarili mez 1926 a 27 tu ten vodovou věžu. Zabuchoni tam potom pitnou vodu hoka skvadovali a zabuchoni mohli tak zastarat Vlke Dubrave z pitné vody. Te žova, s kotrež je ta voda přišla, leža severne Vlke Dubrave blízko Bremenja.
1: Do vodarnje odbočí puč napravo.
2: Tu je Bremenjanski puč, a tebe nekaj před te vode vježu nedom napravo odbočič na Richard Reinicke straze. To je nový kus skateboard, tu jsou ty znamiška, ale ten nový kus vůbec nevidí a ten můžeš spíšně převidět.
1: Dere.
2: A nie to, że jesteśmy w lesu Nucka, musimy nieki rozpli sobą na sewerniejszy dyb k naszego kołopucza, jedno by nieki kusił kejdżbować, jedno by się naliwo działać, bo takim nic runo wonić, ale gdyż się przyjdzie do lesa Nucka, zaso nie dam naliwo odpoczyć.
1: O, nieki rady po naka tej słyszymy.
2: To będzie jakieś ciężko prajno, jak to bie nie grać, będzie jakieś pisane doponak, albo prawo to będzie pisane doponak, to ten bunczpecht, bola czarne doponaka, bo się to kus silniejszy klinczało. Już są jacery drużyny doponaków w tych lesach, ale. Cieszyn, gdyż niekiedy tu widzisz, że ten charakter tego lesa niekiedy zmienił, mamy niemal jednościście tu jelinowce, u osobie kujna tu dominuje, niekotre jednotuje duby jeszcze, to na tym zależy. Junosu se tu sadzili, a tam wokrem tu je prajdź, że ta poda tu jara na wódkach svabajo, albo kuda. To je zwětša tu pěsk, šeš mu máme jara pěskojta poda a s tým tu vězo kojina o sebe dere rošče, ale duby může se tý ještě roš, ale to nejsou tak vele. My jsme k runě přišli přes jednu špartu malou závodku a kde se tuta skončí, podle by nedám nalivo odpočíč. Jo božel, jedna značka popovuje, ale jen se dobe přece na tom orientu, a co jen nalivo, jo a nic, prošu runě o nič.
1: Tere.
2: Potem, dass wir da schon mal eine Sache haben, die Pschepoch mit der Wohnung, das wird schon ein Wicke rüber durch Costa. Und dann zählt er Pschepoch mit der Rune von Dalihic vor Asphalt an einem Mauer und Putschiku.
1: Oh, da ist das so also nicht da. Was ist bitte? Das ist mir nicht eine Rune Pschenge mal.
2: Hey, da bist du nicht der Steigene Most, der Železnicu. A tuta čara zjazovala tu Adolfshütte, bola krosta železinske čaru Budešin Rakece. Dokiš tedy ešte nie je žiadna železinska čara přes Vyku Dubrovo vedova, tá sa potom akte tvarila. A tá sa oni sami tvarili, tá tak menovaná Adolfa Hütte, tá sa oni sami tvarili tu tu zvisk voni čare, za boh oni mohli ich tvore dovožovať.
1: A to, když jsme někého prýký džomo, to by jenom nad nami, jak jsou ty kolie vedli.
2: To se bude ty kolie, když ještě vidíš taky ty zbytky dřeva tu, stanoště se ty tam po kolie vidíš, hej, to by ještě tady na Nimse prane šmál šporban, které jsou ten vytvářili.
1: A ta je přetornená a spode neje věže kučík.
2: Bychme ty nitko mohli tu před tím malkým železenským mostem napravo odpočít, potom bychme přišli ke Modré Adrii, blisko krosta, ale my pojďme dále na tom putčiku do směra Vyke Dubrova zase vočo.
1: A Modrá Adria, že je jara oblubované vočerstveniště, tež naši ľudia tam jezdí kúpať, co bychu se vočerstvič mohli v jiném přírodném jezeru kúpať. A když jen se, bych jen tež z Krušanských končin nebo z Rajbičanských s kolesom si dojeď, abo je to předaleko.
2: To je ošo možné, to je odvisné od kondície jednotlivca.
1: Ale z Vyky je Dubrova to nie je daleko.
2: Docela nic, to jsou snadno 2 kilometry. Musíme nějaké všichni plno dvorniště a sídliště. Smír dvorniště, někde se dvorniště, někde jdeme odpočít na dvorniště. A potom jdeme přepočít tu půjč Vyka Dubrova kamenné radvo. Jen vidíte, tam je nejdeše dvorniště Vyky Dubrova. Před někotrými letami by se to ještě na minu bude ruína, potom je to jen privátní investor to kupil. Já rejne zaněroval a netka může tam přenocovat a ty šelek svědžené, svědžené, svědžené, tak převěř. To je jara dere nutka činěné, my jsme tam tež byli s kolegami. Vonka je tak něčeka ještě na pivo a závoda, k džin muži je to tež otevřené a to se vůdaně upravdět, to se jemu obladač, abo stanoty tam jen svědžen převěř. Vyka Dubrova je se před 120 letami, po takém 1906, přizamknula na ten železinskou čáru Lubi Radvo. To by se vězal za Vyku Dubrova jen Vyky Plus, vlastně za Margaretčinu hitu, dokud se oni potom mohli té celé tvore vůvožovat. My vidíme tež, že ten vůhen nejdeš je Margaretčiny hity, a to je ve principu na směr, tam se jdeme nějaké podat.
1: A netko to lasa, so běžíme přes malý hajk.
2: Hajk, tu se před někotrým letem je to nestrebil. Netko tu švíče zase mody štomu rostu.

Swjedźem Božeho spěća je dźeń rozsuda a dźeń zmužitosće, dźeń, wot kotrohož sem maja zawostajeni so sami starać wo přichod. Z tym je tutun dźeń tež dźeń wosebiteje dowěry. Jezus dowěri swoim swoje poselstwo a swój skutk. Wšitkim je jasne, Jezus nie zawostaji swoich bez orientacije. Šon čas z japoštovami a vúčobnikami přebywajo, je him Svjate pismo vukladovavši jasne měritka zawostaju. Nimo toho přilubi a dári dalšu pomoc, posuva svojho ducha. Hač runješ měło zawostajnem to prezentne byč, woni tole pozdaču tola nezapšimnu. Runje z teje přičiny přinžete janželej a poučite jich. Ničo vám nepomha, zo žádosčivě za tým hladače, što ješe nimo, hladače do přichoda, stejče kruči. Možno za nám se tajke nešto zdá cuze byč. Tu kvílu pak pěstujeme v našich vášniach podobnu situáciu. Přirunuju junu Bože spěče po takým dželeně Jezusov od svojich učomnikov takhle. Na dňu zmanželenia přeostaja staršej młodiju čuvekov sebi. Šo rozvučovanie je nimo. Votnetka má taj młody manželskaj na svojich nohách stač. Hač runieš je šitkým jasne, za dyrby tutun bokomik pšinč, hač runieš vieme, zo je to spomožne, steja potrechenem tola husto runie netko slzy ve očach. Jeden vážny, tež vieste, votresk živenia je nimo. Přichod steje na plane. Kročo po samovolených pučach bereš veste riziko naso. Zvisk k dotalnemu pak vastanje. Podobne počamo Jezus k nám. Tunle jeho poča je tež jasný nadavk. Zmušče so a rozširječe dobre poselstvo. Zobychme tole zromadne zamoli, je Jezus nám zavostaje u svojou církej. Přes ducha svjatoho, kotrože nám poslal, je sam v svojej církvi přítomny. Na nami zaleží hač a kajki poča k nemu vúdžažujeme. Svědžem Božeho spěča nás dopomína, sme přeprošení se znova připrajč dač, zo Boža lúbosť všitkým pváči. Sami máme přiuzač poslanie, zo bychme vo lúbosti svědčenie dávali. Jezusovo poskyt k steji, jako dzień rozsuda, dzień zmužitosće a dzień dowiery. Žonu vás tutým dňu, žeho mocne a milosčivé Bo, Vodc a Syn a Duch Sviaty. Amen.

Maria Maczyna je zaspěwała wo pućowaniu we Česke 12 hodzin 18 je, a nětko słyšimy nowu dobu, zromadnje z Milenu Wočerec.

0: RBB. Serbski program.
1: Lubše luže ujo za vas Gregor Klim, nastupnym stwórtku w Serbskim programie. Witaj się, rejtnia Szczapedla. Žinsaga njede běšo rovno nejlepše vjetro, kaž se vam njoco vence kolasovaš, sluhajšo, nenče dubej na naš serbski svježinski program, ale kolasovanje bužo veto naša tema. My co my žinsa teko obgledovaš te specitki toko žinsašnjego svježenja z vida religije, a z takim odkud přijo ten stupne stvrtk a dla coga my jen svježime, ale to nie šo, my sme s vami v naturje, my zeznajome gejarske rostline, ako nim to rostu, a my co my při tej gešpě teke byš lučtne a s vami se tak pšauje chachaš, máme nekutara anekdote za vas. Ja, no čo je nie máme za naše žiši, net a čeke bože spolu a v Lvici. Ja se lím na naša dolnoserské radio až do zega dvíjú.

0: Ach, ja se nažijam, až vy to nemáša, lube Žiši, alergiju v nališu? Ojej, pan žicom vám až skoro bužo lepej, to se žice teke ujkvet našego mata.
1: Se myslím, až kúždy cvôvek se vjaselí na nové nalito. Jano, mej ujk frutco to negotujo. No jo, tak pšavie garaska nevím, liet se nevjaselí. Vím jano, až zachopijo, kúždym nališe, vetnú vodky, čichaš a smakaš. Petem ga letajú jomu kvíšonkové prošky do nosa. Ven raska netreba cakaš na prídne seno. Kvíšonkové prošk vjabujúch hajtku južo dosega, až jomu pe čichanú dz do vecov stúpajú. To se přísluchajo petem nikak tak.
2: Váši! Váši! Ači!
3: Bato, bato, som kši...
2: Ači!
3: Som kšiho žica s tobou na kúždy part.
2: Ači!
1: Som lipda rozmiel, až jo na starky mi naražil, aby s ním sobu jel na kupu rujanu. Dejem vám hešči kroniš, až naš starky kúždy leto na dva či týženje na tu kupu doježo. To přeci v tom casu, kaž v našich stronach vesebne wiele kvíšonkova proška ve poveču leta. Pe dvujkej diskusii s tými starieši doveliby a smijom na týžin ze starkým sobu ješ. Pe týžinju nán zase pe mňo přiježo.
2: Vejš, bato, žica drogojo by pe přibrogu až ku horizontoju.
1: Tam, žož na starky přeci přebyva, je horizont krádu blízky. Wenn sie zachopeja net za menšiju görku. Kúždy žen sme ganjavi gežinku v pisku. A lebda, až se svinco chopivo našu zemju čošku čople ogrivaš, sme hojživi besu. Som však mil sveje obmyslenja. Piska jo byl veto hyšči zimny, naš starki pak jo to hynac vižil.
2: Na bejš, mato, mega nesme žedny bejaznika. Žinca v pisku? Víče, až ku glozonkám dovede a přes víče. Prídny raz pšavie dovede.
1: Mě jo južo zima přebiegala, kaž som jano na to pemyslil, až tým sobu do zimnej vede. Ale což se na starky raz do gvostajio, to ven petem teke getujo. Přípedla gronione se nieco do gvostajíš. To som se teke ved njogo ved posluchal. Na pětem dňu sme petakem derko tajúce ulizve zvedu. Ja dvujko predstakim. Dokulaš jo se mi veda na pšaudu zdawa lot zimna. Starky jo minúty bezdže derko tajúce za mnú přišel. A na druge zajčo jo bylo južo jesno svišaš. A ja dokradne vím, a šon na rujonach tom casu ved vjernosći žedne kvišankove proški ve poveće nje letaju. Ači!
0: Jo, nažijam se až teke vy, ak mašo snaž nalitnu tichavu, přižošo derje přes ten cas nento, bužo teke zase lipi. Riedne lichy cas, nepere, te přijduce dny vám žicem, a zašel tušo teke víče, dokolaž máme teke ještě dalšne, žiš je ce pestrozo vás. Až to pon.

0: Jo, a w Schule jsme tylko raz byli, to byl tylko raz gruniš, a jsme mali ausu gotovali. A potem jsme tylko raz byli na tej...
1: Nie, při Rěce.
0: Při Rěce, jo.
1: Při Majberku.
0: Majberku,
1: jo. Majberku,
0: a tam jsme přičignuli tak, jak flichtlingi. Jezik, a tam jsme i pen stary ofen, bakofen.
1: Taky pjat, taky pjace, taky
2: kany. Cygle, cygle.
1: Cygle,
2: cygle jsme se vzali.
1: Cygle, jano cygle jsou
0: pomili. A potem jsme do tam, Majberku tam byli. No a potem jsme tam. A te gojce, co gruni my bdziemy same walić, a jucia gruni my bdziemy, to nie wszyma go, co my byśmy gotować, my bdziemy tykę. No a coś my, poniósł ten Eberat, to był nasz Jan Oberkoch, ten twarier tam szło, no jo, a te jucia są przyszli, a szedno zebrali, a zjezli, a myśmy tak gledali, tak jak jeli, no jo, a co myśmy, byśmy to jedli, a te jucia są warili. A pen...
1: Co ste słowali? Czarnice, nie?
0: Czarnice i wekleze.
1: Jo, jo.
0: Jo, a co penśmy te jedli, ten Erwin jo bliwal, ja co bliwal, ja jo se do zeca nasral, a to nie jo i brał szmekowali.
2: Ale przy mnie już ajne byli.
0: Jo,
2: ty... Ja som klimparał warił, to jo muka z jajami zamieszana, do mleka warię, a nuć... gut szmekowalo.
1: To nie są jadły.
2: Zo, no, a ja... Cym byl świetli, penśmy jeszcze kopicu jaj tam, no pensum
1: mlince
2: pia zjajami
1: pensum
2: zase to całe żucia tam a te su pensli tam a pensum se do te zeca se naregali no tak
1: to je bolo
0: to je tak bolo
1: ja wiem
3: Takie nieco nienda przyjdzie małe czojenko wet starkiego a jego enkelsyna
4: Byl tyke taky čuchu chaman a mi tak rychlý hmrgal a starkice šandu zrychtovala. Tému bylo jo pomegal šejgnoš, nezgal. Kytka měl za ruku a pence se tak ulicovali a no jo, šo se je něco také byli a karat vys a no jo, starky ještě štucku jo mu ulicovala přižotej. Napelio a ten starky mi nikitko, že jen ten slied vycení. A Kytko přijel následk a no jo, to jo se samo vycenilo a jucha byla vence a...
5: A
4: Kytko mění, oh, je starký, pak jsme celé léto pedámo srali.
3: Žiše grono, to jo věrnost šnicka. Jednu anekdotu ještě za vás mám, več jednou šibalnýho gelca.
0: Zas nic jsem uměl. Jo, mnohý raz jsem kšel a mnohý raz nesom a ten druhý den jsem plně veznul ty cajpungy a do šule. A pln jsem já viděl a ten Erwin a ten Iberat a ten Otto, že te bydli a tam jsem byl, ty boš ještě v susetu tu cajtungu a ty boš ještě tam a tak jsem měl jak mě cajtungu jůst. No jo. A druhý raz, já týždň, dva týždň, tak já raz se to je tak rydné vědro a my chceme skupat. A já tlum tu cajtungu, jo, no, z toho nebudu. A ja som zase skoval. No a my nám, ten je to tak, mi ho obvedal, čo ja tam želám, a pre druhý zimie to je najbolj. A s pencom ja sa tak to jeder gruniš. A tam ten sa, kad si nie dali žene koliasa. A ja som im star rámu a koliasa doma, a pencom ja starý koliasu gromadu stvaril. A potem co bro, tam batiga, bęcz, a kronice tam, a coś ty koliaso jeść? Jo, no potem boś jeść, ja mam koliaso, a potem co my jeść, a potem co tak, tu cajtungu, tomu zjaseś, a tomu zjaseś, a tomu dwaś, a potem co tak, te cajtungu, a tak co by lios, a ja co moje pieniądze zasłużył.
6: A te drugie są, te drugie są
1: za tebie zielali.
3: Ja, musíš jenom měš něco ve głowie, pan víš dali, no. Ulicovali jsou Ochozárie, Erwin Hanuš, Walter Schergung, Eberhard Unger, Otto Dura a Liska Widnerova. Ja, to bylo krátu staré nagavanie z leta 2001.

0: Žome je skojazem dobrusne, pen kmalkse, kurjece, a pen zase nadrino na dom, a pen o do športle klauze. Jo, jan upi žome, pen.
1: Mi cožne te nogi bolje. A ga ja skojazem ježem, pen se to všechno pomažu zase. Se myslím, jen faza, že mi to pomažu.
0: Ja musím tke, vace ja by ordoval pšoste. Te linky tak a doch se gromadu šiške.
1: No a ga co se kupiš, te druge koliasa, još te elektriš motorjodran, vieš, a špin máme ljaščej se. To je velika pomec, tam ima zvieča ježo špin.
2: Při tom větere já kvěle sujem až došče robit a pen já tam se kupám. Tam ve tým bělicajnském kaše abo jazoru, to ga nie je tak velike. Ale to je jedne vydechanie, 20 minutu tam s kvěle som a pen nuč a ještě pičku lážaš abo jacer já tam a pen zase slidk. A to je vegetarie. A zajča snaž ještě vokovo šprivě ženjom.

Kaž smy z kolasom duce, pen přeci do smira Šprivja. Šprivja jo tak nekak 2 kilometra přec od nas. Dokulaž tam jo redne, tam nije tak šopvo. Tam su taški duce, tam možeme šake věce doživiš ve přirože. Tam asem te byki tam stoje. To su mirne.

tam přišli, musíšo jíš nejlepší z prevoza, tam gadajú tu starú frankfurtskú drogu na mocho, taká 15 kilometrů přes golu žio, a niži tam, ktož mežo se pičko orientirovaš, abo má kartu, ten musí niži na pół droze se pen vytchyliš v tej drogi na pšały bok, a pen pe takých toniach a drožkách a šťažkách pen přižo na tu hešebusku geru, ta jo niega za cas, ako te Rusy sú tam ještě štěľali, jo vena bola taká goa, naga, tam nie nic rosło, a nient jo po letách jo tam narosła riedna Gelja, to je také vegin riedne koľasovanie, ale napínaš, musíš sa vetovať po tých pieskových drogách. Sledk môžeš sa vet tam přiš přes to pône tam v tej Ľuborávskej goli do Ochoza.